one had a bad trip. It was all very good.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: rádi. Chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali.

0: Culture Reggae Vibes. Akci podporují Gana a Maskot.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: Fajn rádio.
1: Bylo 10 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
0: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio

No také, moji milí, zdravím vás. Také týden se sešel s týdnem a další vydání ACX American Country Express. Tady u nás na Color Music Radio, taky na rádiích Sázava a Amerikána. Moc vás všechny zdravím. No a začínáme parádní muzikou, country muzikou, trošičku rozdílnej vibe, nebo úplně jiný vibe oproti tomu, co jste slyšeli před chvilkou na Coloru. No a čím začneme? Začneme trošku netradičně, takovým country gospelem. A já vám k tomu řeknu za chvilku víc, tohle Darrell Walls, společně s ním taky PJ Morton, který tuhle věc produkoval, věc, která se jmenuje Amazing. Pěkná

Tak tohle to je Daryl Walls. On působil v grupě, která se jmenovala The Walls Group, což je samozřejmě gospelová grupa. Měli nějaký úspěchy. Teďka nahrál Daryl novou desku, kterou produkoval celou PJ Morton, který třeba kdysi začínal v Maroon 5. No a společně nahráli desku a objevila se tam tato ukázka, jedna z country věcí, jediná tedy country věc, která připomíná taky trošku country na tomhletom albu od právě Daryla Wallse. Tak, ještě trošku gospelu, country gospelu, tohle je

Praise the Lord, tak tohle je Brilliant a Thomas Rhett, parádní záležitost. No a půjdeme se podívat k Samovi Huntovi domů Country House. To je poslední úspěch tady toho zpěváka. To jsi vzpomněl teďka na tuhle ukázku, pojďme si zahrát. Sam Hunt,

0: don't want you.
1: Tak, toto byla zpěvačka Lily Rose, I Know What I Want, ze stejnojmenného posledního alba. Teď stařička už záležitost, ale úspěch. Tady pro tohle zpěváka to je Dustin Lynch.

tak moji milí, zdravíme vás společně s Bambulou, to je můj nádherný pes. On se teďka naučil poslouchat vysílání. Takže tady leží u mě v pelíšku. No a poslouchá tady ty moje keci. Ale country muzika se mu stejně asi líbí, to je moc fajn. No tak tohle byly The Flats Boys, tady Rascal Flats, taky Jordan Davis. It's yours if you want it. No a teď už zase nová muzika, když tohle to je pořád relativně tak nějak nový, no tak dejme tomu, už není úplně nová, ale ta následující věc rozhodně je. Premiéra v ACX, tohle je nová Megan Moroney. Teď má v rádích úspěch tato věc, která se jmenuje Medicine.

No jinak současná věc tedy, a tohleto je kolem nějakého 24. místa, ale dvě novinky se objevily v první, dejme tomu tedy v té první 60, ale tak oficiálně se uvádí ta 40. Tak ty 40 nejhranějších pecek. První ze dvou novinek, to je stálice tohoto žebříčku, vlastně dá se říct Lainey Wilson, ta už má svoje místo. No, ale koho si pozvala k sobě, to je John Mayer, kytarista v tomto případě, a věc, která se jmenuje Funk.

Tak, omlouvám se, trošku se mi to tady zaseklo, jasně, tak Phonekeys Wallet, tak to byla Lainey Wilson, společně s ní taky John Mayer, tak jsem si říkal, já jsem se tady trochu zasek, protože jsem se tady trošku ztratil v peckách od Johna Mayera, který tady mám, a vyhledával jsem některý, který mám v hlavě, a říkal jsem si, že bych pustil jednu z nich, tak myslím, že se mi to tady povedlo dobře nastavit, taková hodně klidná teda teď věc v ACX, věc, která se jmenuje Who Says, tohle je John Mayer. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long

nestává se vůbec často, nebo skoro vlastně vůbec, nebo ani ne skoro, ale vůbec nezní ACX v tady ta zpěvačka. No ale Taylor Swift udělala teď jednu novou, já si myslím, že je to nová věc, ale nemusí být, může to být nějaká její předělávka, ale kdo ví, já se v její tvorbě úplně nevyznám, ale teď se objevila v žebříčku nově z věcí, která se jmenuje I Knew It, I Knew You, z nuly, tedy rovnou na 8. místo, to je nevídaná věc. Jsem zvědavý, jestli si to postavení udrží pro příští týden, ale řekl bych, že klidně, rozhodně. A ta věc není špatná, tak pojďme si dát, tady je debit v žebříčku nejhranějších pecek country muziky v tom 60. místním, kde se to hejbe hodně pomalu, no ale Taylor tedy rozhodně z nuly na 8. pozici. Tahle věc, která se jmenuje I Knew

Tak tohle jsou Parmalee, hodně úspěšná grupa. Přijme na úspěch velký. Má totiž zase současnost a tady je zpěvák, jmenuje se Luke Bryan. Country and She Knows It. To je současná jeho věc. No za chvilku už pozvánkovej break, další muzika, další hodina ACX.

0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiokolor.cz.
3: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
4: Bohempia.
3: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
4: Bohempia. Partner pořadu, Jam Music Reggae Station a polední menu.

Tohle je jasná věc, I Saw the Light, původně Todd Rundgren, věc ze 70. Tohle tu věc nahrál 98, myslím, že to bylo album od Hola Ketchuma. Hol Ketchum a celý album se tak jmenovalo. Tak a teď už poslední tedy asi ukázka z tohoto období, rok, myslím, 97, no tak to je teď je opravdu country slaďák, úplně přetejkající cukrem a vším možným šlehačkou a tak dále. No prostě Sammy Kershaw měl úspěch v té době, v roce, myslím, že to bylo rok 97-98, s takovouhle věcí dostalo se to až na druhý místo, jestli si dobře vybavuju, že na první místo se to jako neprobojovalo. No ale to je balada, která by se rozhodně, bych řekl, chytla i v současnosti. Tak tenhle ten love song countryovej se jmenuje Love of My Life. Toto je Sammy Kershaw.

Morgan Wallen. No to začínala jeho velká sláva, rozhodně se tlačil nahoru. I když to neměl úplně jednoduchý, ale samozřejmě o tom už jsem tolikrát mluvil, tak to je Morgan Wallen. Teď už Russell Dickerson, tato ta současná věc vlastně, a u mě v mém případě úplně nová Me 16, nebo 16 Me.

Excess. Současná věc, která se pohybuje žebříčkem nejhranějších pesek, stejně jako ta další. Tohle je Brantley Gilbert.

Whiskey Rain, tohle věc jsem tady hrál, před toho se máme EPčko, tohle je Graham Barham. On vydal nový album, nebo po EPčku vydal tady celý album. To album se jmenuje Club Country. No, je to hodně moderní, zní to takhle, jak avizuje tenhle ten single Whiskey Rain, společně s ním taky Tyler Hubbard. Jinak, jak jsem říkal, zní to podobně jako tenhle ten single, ale nějak mě to úplně neuchvátilo. Je tam asi 17 nebo 18 věcí, zní to všechno tak nějak dost podobně, ale ještě tomu dám jednu šanci. Každopádně tohle byl Graham Barham Whiskey Rain, společně s ním Tyler Hubbard. Ten má taky v současnosti novou věc. Už je trošku klídek, nebo trošku víc klídek, věc, která se

Hardy, Eric Church, Tim McGraw a Morgan Wallen. No a závěr bude patřit Bojovi, který samozřejmě bude zpívat na Colors. Tohle je Teddy Swims, jeho taková lehce countryová věc, Northern Lights. Takový love song. Na závěr ACX, American Country X.

Northern Lights. Hey, hey, hey. Moji milí, loučím se s váma, mějte se krásně a přežijte to. Někteří to máte rádi, někteří zase vůbec. Já patřím teda do té druhé skupiny, ale přežijeme to všichni, tenhle ten tlak. A jinak toto horký počasí, abych to tady upřesnil. Mějte se krásně, pěkný víkend tedy a můžeme se zase slyšet s pořadem ACX zase za týden na Color Music Radio v 10 v sobotu a v neděli ve 20, taky na rádích Sázava a Amerikána. Mějte se, čus a moc děkuju za poslech. Nazdar.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
6: Color Music Radio.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Masklo.
2: Color Music Radio.
3: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
4: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
5: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
3: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
5: Přijedete zcela určitě do Zlína.
3: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
6: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
3: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v

Příjemné odpoledne a smůžezová nalada na koloru. Sex Appeal a s ním přišel i Mr. Jeff Ryan, flétnistka Kim Scott a teď to byl Mr. Gerald Albright, legendární saxofonista ze svého posledního alba G-Stream Full Throat, Living My Best Life. No a teď už dáme prostor kytaře a výbornému zpěvákovi, to je Mr. Jonathan Butler. Sarah, Sarah.

Tonight's the Night a trošku rockové klasiky. To byla Rod Stewart ze slavnou nahrávkou pro léta 70. Konkrétně rok 1976 a na tenor saxofon si zahrál jeho muzikant Jerry German Will. Tak to byl Rod Stewart a teď už trošku latiny a Brazílie. To je velká dáma, pianistka a zpěvačka Elian Elias. Call me the Brazil.

Posloucháte Color, posloucháte Sex Appeal a to je čas pro saxofonovou muziku. S Vláďou Trtinou, krásnou plodné vám všem. Také my jsme si nabídli poslední single a nahrávku vynikajícího tenor saxofonisty, který se jmenuje Alan Trotman z Barbadosu, skladba s názvem Cool Running. No a teď už se podíváme i do historie na slavného pianistu a nahrávací společnost GRP Records, kterou založil Dave Grusin, Phoebe Snow a Thankful Throatful, Mr. David Sanborn a Dave Grusin.

Velká klasika Dave Grusin, Phoebe Snow a David Sanborn. 80. leta, Thankful, Thankful, skvělá věc. No a než se úplně rozloučíme, tak je tady ještě jedna novinka, o kterou se postará saxofonista Michael Paolo. Michael Paolo je saxofonista, který už od 70. let dělá skvělou muziku a spolupracoval například také na live koncertě s Algerem. Funky Kahuna, jeho poslední single, Michael Paolo.

Milé dámy a pánové, je tady finále pro dnešní Sex Appeal. Loučí se s vámi Vládě Drtina a samozřejmě budu se těšit opět v příštím týdnu v pořadu Sex Appeal, kde se zaměříme na saxofonovou muziku, ale nejen to, funky, soul, R&B a smooth jazz. To vás čeká vždy v hodině Sex Appealu. Mějte se moc krásně a já se budu těšit v pravidelných časech v neděli v 15 hodin anebo v sobotu ve 13, ale také můžete vyladit ve středu a to v 18 hodin. Mějte se krásně a mějte se sexy. Mr. Groove.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Tak to je Divo a jich Whip It, posloucháte New Wave, další vydání toho hudebního pořadu, který si můžete pravidelně naladit na Core Music Rádiu a taky na rádiu Hey, a u kterého vás vítá od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín. Dáme si hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a Postpunku. Čekají vás The Corgis a Perfect Hostess, a taky The Passions a Runaway. A začneme se skladbou, kterou začíná také úplně první album skupiny A Flock of Seagulls, a to je skladba Modern Love is Automatic z roku 1982. A já vám přeju příjemný a ničím narušený poslech New Wave.

80. letech byly dvě takové hudební čarodějnice. Jedna z nich byla Len Lovič, která dohrála se skladbou Blue Hotel, potom taky Nina Hagen a vlastně třetí do počtu, byť teda ne tak extravagantní, byla i vlastně i Kate Bush. Posloucháte New Wave, my si dáme další muziku. Kissing the Pink a Mr. Blunt vás čekají už za chvilku, stejně jako Duran Duran a Union of the Snake. To je věc z jejich třetí desky, Seven and the Red Tiger. No a jako první jsou tu Joy Division a skvělá věc, taková trochu temnější, jak už je to u Joy Division zvykem, skladba Transmission tady v New Wave.

Union of the Snake, to byl Duran Duran v New Wave, a my si dáme další hudbu 70. a 80. let z tyhu New Wave, synthpopu, New Romantic a taky postpunku. Čekají vás Haircut 100, taky celkem zapomněná kapela, která se ku podivu po letech ozvala opět a vydala teď nový single a bude vydávat novou desku, což jako takovýhle skoro už neznámých dneska kapel 80. let je docela zvláštní, ale prostě staří bardi se občas takhle po dlouhých letech nečinnosti najednou někdy objeví, vracejí a vydají třeba nějakou zajímavou muziku. Potom tady budou Human Week a jejich Seconds a začneme skupinou Kajagoogoo a dáme si skladbu z jejich druhé desky, už bez Limala, ale taky velice povrchné desky, a to je skladba Big Apple. Taky ve své době celkem velký hit, dneska velice nehraná skladba. A tak si ji připomeneme tady v New Wave na Core Music Rádiu a Rádio Hey.

Deska Dare z roku 1981, kapela Human League a jejich Seconds. To je skladba, která dohrála tady v New Wave a my si dáme další hudební kousky. The Associates, skotská kapela, která je dost zapomenutá a vůbec se v rádích nehraje, byť měli taky parádní věci, hlavně teda skladba Club Country, to je prostě vypalovačka neskutečná. A my se podíváme na jiný kousek a to je skladba Amuse As Always. Taky tady bude výlet do novější muziky, tohleto je rok 2012, kapela Austra a Lose It. No a jako první Fat Gadget, ten už je taky bohužel po smrti, taky celkem zapomnutý interpret New Wave 80. let, byť v takové té alternativnější New Wave začátku 80. let byl celkem jako známým a vyhlasným jménem, ale pak nějak zmizel a stejně tak jeho skladby a my si zahrajeme skladbu Plain Clothes tady v New Wave.

Austral Luzet. Skoro na záver New Wave, ale na úplný záver jsou tu These Four Fears a Memories Fade. Loučí se Jakub Milín od Mixpultu a mikrofonu.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Rebel Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

Color Music Radio. The best music in town.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
5: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Tak už jsem tady. Ještě si se trošku snídám, ale to nevadí, už jsem tady. Tak vám přeju všem krásné, nádherné úterní ráno a taky hezké sobotní odpoledne. Protože úterý a čtvrtek se vždycky reprízuje. Jo, dáme si Dexys Midnight Runners. Ty už jsem dlouho neslyšel, asi 30 let. Come on, Eileen. Tak si to spolu užijeme, jo?

podíváme se, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svátek Stanislavy. Tak všem Stanislavám přejeme jen to nej. A zkusím z muziky vybrat taky jen to nej.

Tak to byl Afrik Simon a jeho mega hit Ramaya, Ramaya, Ramaya, Ramaya. A tady je Barry Manilow, Copacabana. Jinak dneska má přijít citelný ochlazení, tak uvidíme, jak to bude. Včera bylo krásně, bylo 25 stupňů, takže všechno na pohodu, ale prý to má vydržet až do víkendu, potom to ochlazení. Tak uvidíme. Tak Barry, pojď!

Tak, to byl Barry Manilow na Color Music Radio a za chviličku to spouští Billy Ocean a jeho mega flákota Loverboy. No, koukám zase do internetu na nějaký zprávy a chtěl bych sem vidět opravdu někdy pozitivní zprávy. Ale je to jedna negativní za druhou. Tak to vám prostě říkat nebudu. Řeknu vám jenom jednu věc. Mějte krásné úterní ráno a taky hezký sobotní odpoledne. Tak Billy, už seš tady. Loverboy. Jo. Tohle mě někdy baví dělat. To skoro každýho moderátora.

Break Dance Party, tak to byly Break Machine a tady to teď rozjede Carl Douglas. Kung Fu Fighting. I když z tohohle jsme si udělali trošku legraci, ještě s Milošem, a udělali jsme naší verzi Kung Fu Fandím. A fandit už můžeme, protože za dva dny začíná mistrovství světa ve fotbale. Tak Karle, rozjeď to.

Too Late, Carole King na Color Music Radio. Možná to trošku skočilo, ten Karl Douglas, ne? No jo, to je holtněry technika. A nebo taky někdy po ránu my. To víte, já tady nemám žádný mixpult. Já nejsem DJ. Já jsem jenom moderátor. Tak vám moderátor Romeo přeje krásný den, krásný úterní den, ještě jednou všem Stanislavám všecko nej a taky vám přeju krásný sobotní odpoledne. CC Peniston, finally. 7:27 a 17:27.

I feel for you. Tak to byla Chaka Khan. Ano, dnes jako vždy posloucháte oblíbené Color Music Radio a ráno Romeo Show. Tak jak jsem říkal, za dva dny už startuje mistrovství světa ve fotbale a my budeme hrát první zápas v Mexiku s Jižní Koreou. Tak klukům držím palce a doufám, že Jižní Koreě dáme aspoň trojku, stejně jako Guatemala. Tak a tady jsou Chic, Everybody Dance. Tak doufám, že i vy doma, když třeba snídáte, nebo se mejete, oblíkáte se, povídáte si, takže si taky trsnete. Everybody Dance, Chic, na Color Music Radio.

Relight My Fire. Tak už budeme mít 7:45. Samozřejmě v úterý ráno a 6:45 v sobotu odpoledne. Tak, Dene,

Relight My Fire. Tak to byl Dan Hartman. No a za chviličku to spustí Delegation. Where's the love we used to know? To jsem neslyšel taky strašně dlouho. Takže přátelé, kamarádi, užijeme si spolu ještě dva songy a pak už to roztáčí DJ Friky. Víte, jaký je rozdíl mezi náma, mezi mnou a Frikym? Friky je DJ a já jsem pouze moderátor, který vám prostě občas pustí taky něco zajímavého. Tak, teď si dáme ten Delegation, Where's the Love We Used to Know, pak přijde Diana Ross a pak přijde ještě jedno kafíčko, aby se měl krásný rán, stejně jako vy, a vám ho přeju moc.

0: a maskl.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

laskavou sílu. Power of love. Love power. Tak o to nám zpívá Luther Vandross. Zremixovaný Frankiem Knucklesem, Satoshim Toumím a Teddy Burusem. Ale hlavními producenty a spoluautory této věcičky je tedy Luther Vandross a taky Marcus Miller. A tedy

hned na začátku hodně jmen vyřčených. A vrátím se tady k tomu Markusi Millerovi, tomu jednomu z hlavních producentů a spoluautorů této věcičky v originále Power of Love, Love Power. Protože pokud mě posíláte v premiéře v neděli, tak máme 14. června roku 2026 a Markus Miller slaví 67.

Herbie Hancock a dalšími. Just look how everybody needs a little, just a little. No a dneska slaví taky narozeniny Boy George, skvělý muzikant, skladatel, zpěvák a taky samozřejmě člen partičky Culture Club třeba, nebo Jesus Loves You, ale my si teďka dáme jeho solovky a začneme tou mojí snad nejoblíbenější No Clause 28. The aim of this government is to make everyone as miserable as possible. Shut up already. To je na mě. Tapíkovi je 65.

slušný protest song. Noby, kdy řádila Margaret Thatcherová a málem prošla klauzule 28, která zakazovala jakékoliv podporování LGBTI plus komunity.

možná některý z vás byli včera taky v Malečeském parku a stejně jako já si užívali koncert kapelky Pražský výběr.

Pražákům je hej, nikam nezablouděj. A doufám, že nejenom Pražáci, ale jiní najdou v pohodě příští sobotu. Vlastně už tuto sobotu, 20. června. Pekelnej bar na adrese na Bělidle 38 na Praze 5. Je to kousíček od Anděla, kde budu hrát spolu s Nikem Lupenem. Jak je to tam zaveniluju. No a my si dáme teďka věcičku, kterou splodil právě ten můj spolu DJ, který ten 20. června se mu zazáří, a ta se jmenuje What I Want.

pozdravuju všechny lidi od pražských služeb, protože bez nich bychom byli všichni v háji. Jmenujte třeba Libora a Petra. Čus, kluci. Zrovna tak samozřejmě všechny záchranáře, hasiče, zdravotníky, no a i ty slušní policajty.

0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: Repríza pořadu každou neděli po 17. hodině.
3: Mixdown.
4: Call the music.
3: Call the music. Call the music.
5: Call the music radio. Call the music radio.
6: The best music.
7: The best.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Každý čtvrtek 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: In the Music Mix.

0: 2001.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
2: Mixdown. Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
3: In the Music Mix.

6 minut po 8. V sobotu datem 20. června na Kolonijském rádiu, kde startuje loutkářství z hudbou 70. a 80. let, u kterého vás vítá Jakub Navín od mixpultu a mikrofonu z pražského studia, kde nám celý večer a celé odpoledne hřmí, ale nekápla tady ani kapka. A ty bouřky se vytvořily tady nějak na východě Prahy a šly všechny směrem na Říčany a tak podobně. Možná jako pomsta za to, že v Říčanech všichni z Prahy vždycky dostáváme ty pokuzy na těch radarech. No nicméně, zapršet by trochu mohlo, protože je velké sucho a aspoň se větrem od těch bouřek trochu ochladilo. Tak třeba u vás bouřky řádily, na internetu četl třeba, že třeba v Liberci to byla prý docela síla a v mnoha tady středočeských městech, v Hradci, Pardubicích, taky na východě Čech a tak podobně. A bouřky se tahnou taky přes jižní Čechy na Vysočinu. Tak všude tam, kam se bouřky tahnou, vám přeju hodně štěstí a všude tam, kde už přešly, tak doufám, že nemáte vytopené sklepy. A všude tam, kde je sucho stále, tak přeju nám všem, by nám tam zapršelo. My si tady ale v loutkářství nebudeme rozebírat počasí a povětrnostní podmínky, ale dáme si další muziku 70. a 80. let do 10 hodin i včetně vašich hudebních přání. Potom mám pro vás další předtočené 3 hodinky až do 1 noční, včetně maxáčů, instrumentálek a dlouhých verzí po půlnoci. Do té doby ale dost času, takže pište vaše hudební přání a tipy sem do studia na loutkářství@radiokohor.cz, taky se ozvěte na Facebooku nebo přes mobilní aplikaci a formulář na našem webu radiokohor.cz. Pet Shop Boys a Opportunities budou loutkářství už za chvilku, stejně jako Saragossa Band a Big Bamboo. A teď na začátek Climax Blues Band a Can't Have More Love. A já vám přeju ještě jednou příjemný a ničím nerušený poslech.

Taco a Putting on Ritz v té dlouhé verzi na Color Music Radio. To jsem taky docela dlouho nepouštěl, ten kousek, byť to je celkem známý a hraný hit, ale taky takové kousky si tady občas hrajeme, kromě těch různých zapomenutých a málo hraných věcí. Máme 20 hodin a 24 minut k tomu, za okny stále spousta světla, teď jsou ty nejdelší dny, vlastně zítra tuším, pozítří je nejdelší den v roce, co se týče světla, kdy tedy světlo už je dávno někdy ve 4 ráno a zároveň je vlastně vidět až někdy do 10 nebo po 10 ještě venku vidět. No, já nebudu říkat nic o letním zimním čase, protože si představím, že by bylo světlo naplno už někdy ve 3 ráno a svítalo by v 2:30. Tuhletou dobou, pokud by tedy se změnil čas, tak by to asi nebylo nic hezkého. Nicméně, my si dáme další muziku, pokud byste chtěli zahrát něco na přání, pište sem do studia na známé kontakty a přejte se nějaké ty 70 a 80. Máte na to čas do 10, pak už je vysílání přetočené a já se budu vůdce na Music Baru, kde doufám vedro nebude tak velké jako venku, respektive nebude nějaké extrémní, tam vždycky, když je venku teplo, tak je tam taky teplo, ale klimatizace včera zvládala v pohodě, tak věřím, že i dneska to nějak dá a že se tam návštěvníci užijí příjemný sobotní večer a noc na neděli s muzikou 70, 80, 90 a tak dále. Teď na Core Music Radio Aztec Camera a Somewhere in My Heart, taky Telex a Moscow Disco a dáme si The Adventures a skladbou Set My Heart, taky moc hezká, zapomenutá věc z 80. let. Na začátek Cyndi Lauper a její She Bop, to je za mě jedna z nejlepších věcí z desky She So Unusual z roku 83, z její první desky. Pamatuju si, když jsem tuhletu věc kdysi dávno slyšel na nějakém tuším rakouském, švýcarském rádiu poprvé, tak prostě mě to, až ještě jsme jeli autobusem v noci, tak to bylo takové, ona má takový mystický nádech, tahle věc trošku, aspoň teda pro mě, nevím proč, ale trošku jo. Tak si užijte i tady na Core Music Radio Loudcast.

Send My Heart, to byly The Adventures na Core Music Radio. Posloucháte Lahůdkářství s muzikou 70. a 80. a my si dáme další muziku. Vybral jsem teď nějaké ty 70. konkrétně kapelu Bakara. Sorry, I'm a Lady, to byl ten jejich druhý single úspěšný po samozřejmě největším hitu Yes, Sir, I Can Boogie, který opanoval evropské hitparády na konci 70. let. Taky tady byl V.A. Robertson, Knocked It Off, Nebo Limal a Too Much Trouble, to jsme se tady od něj docela dlouho nepouštěli. A koukal jsem se tady tak jako do archivu, že bych vám pustil i něco dlouho nehraného od Michaela Jacksona. Ale přemýšlel jsem, co jsem tady jako dlouho nehrál. Tak jsem se zamyslel a říkal jsem si, že Man in the Mirror tady fakt jako dlouho nezaznělo v hudkářství. Tak si dáme tuhletu věc od Michaela. Jako první ale Bakara, tady na Color Music Radio.

Man in the Mirror, Michael Jackson na Color Music Radio, minutku před 9 večerní, posloucháte Lahutkářství a muziku 70. a 80. let. My si dáme další hudební kousky, připomínám, že do 10. můžete psát i vaše hudební tipy, hudební přání sem do studia. Na známé kontakty, takže pište na mail, pište na Facebook, pište na přes mobilní aplikaci a taky skrze formulář na našem webu. Já jsem zatím koukal do mailu a našel jsem tam samé zajímavé zprávy, já vám je klidně rád ocituju. Třeba kvalitní sex v každém věku, potom bezdrátový CarPlay adaptér, jak ještě dlouho budete snášet bolest kolen, potom tisková zpráva napravená křivda. No, tím chci říct, že ještě žádné hudební přání na mail nepřišlo. Je tam samý spam. Takže klidně buďte někdo z vás ten první, kdo pošle nějaké hudební přání na mail, ať tam nemám jenom tenhle ten odpad. Nicméně, já vám pustím další muziku 70. a 80. let. Dáme si Yellow Magic Orchestra a jejich Firecracker, to je věc z roku 1978. Yellow Magic Orchestra byly takový japonští, no, já úplně nechci říkat japonští Kraftwerk, ale trošku jo, prostě kapela, která dělala elektronickou muziku v Japonsku a hodně se inspirovala právě třeba i Kraftwerk a dělala sama hodně takové vizionářské rytmy a vizionářská díla. Takže si dáme Yellow Magic Orchestra, potom tady bude Ryží kot, to už jsem tady hrál v Lahutkářství párkrát, opravdu jako hrozně vtipná věc ze sovětské nové vlny, jo. Zní hrozně bizarně, sovětská nová vlna, ale i tam byly synťákové a elektronické projekty a tohle je jedna z těch věcí a skladba, kde se v referénu zpívá mňau, mňau, mňau, mňau, tak to si myslím, že v nové vlně nikdy jinde nebylo. A taky si zahrajeme teď na začátek Arabesk a Don't Kiss a Crocodile. No to není úplně dobrý nápad. A oni tam zpívají přesně proč, jako, že vás pokouše a tak. Chytrý a celkem trefný text. Samozřejmě Arabesk, to je Sandra. Jsou začátky Sandry, která se pak vydala na solovou dráhu, ale mě tahleta její disco éra hrozně baví.

Tak jsme se tady trochu zamňoukali, ne, nesledujete Českou televizi a pořad Reportéři ČT, kde se taky mňoukalo, ale posloucháte Lahutkářství na Core Music Radio. Tohle to byl Vladimír Pesňakov a Ryži Kot, tedy Červená kočka v překladu. Fakt taková jako zajímavá, docela vtipná věc ze sovětské nové vlny. No a my si dáme další muziku, posloucháte tedy 70. a 80. a v sobotu si je hrajeme vždy mezi 8. a pozdními nočními hodinami. Dneska se bude vysílat do 1 hodiny, kdy pro vás po 10. mám připravené přetočené vysílání, které jsem samozřejmě se připravil speciálně pro dnešek, takže je to originál, jako kdybych tady byl ve studiu, která tady nebudu. Ale dočkáte se i maxáčů, dlouhý skladeb, instrumentálek a když se koukám do playlistu, tak to budou docela hezké věci, tak se na ně těšte, protože jsem je pro vás docela pečlivě vybíral. Teď ale další muzika, do té 10. toho stihneme ještě docela dost. Mám tady jedno hudební přání, které poslal posluchač František sem do studia. Taky jste, evidentně jste jako tu výzvu využili, že jste napsali něco. Tak posluchač František si přeje skladbu od kapely Prime, Time I Can't Get Enough. Tak tuhletu věc si pustíme, taky tady bude Bernie Paul a Lady Dynamite a dáme si i Michela Kretu, když to nevíme Sandru, respektive Arabesk, tak si zahrajeme skladbu Zeitlose Reise, kterou původně Michel Kretu složil a vydal na své desce Legionnaire, jeho solové desce z roku 1983. Ale pak ji jako velmi umně zrecykloval a vlastně to je skladba od Sandry Sisters and Brothers. Je to víceméně úplně ta stejná muzika, akorát prostě s jiným textem. Ale my si dáme originál z roku 1983 z desky Legionnaire, tady je Zeitlose Reise, Lahutkářství.

Man at Work, kapela z Austrálie a jejich Who Can It Be Now na Call Music Rádiu Vohulkářství dohráli. My si dáme další muziku, do 10. hodiny ještě chvilka je, tak si ještě pár věcí pustíme, pak už vás čeká připravený záznam. Nicméně teď se podíváme na další hudební kousky a dáme si třeba skladu Memories od Humpe and Humpe, to je tedy německý projekt sester Humpeových z Německa, které původně působily v německé Nové vlně a pak se staly celkem respektovanými producentkami. Mimo jiné stály třeba v německé Nové vlně ještě za projektem Dulf, ale pak později vlastně i v nedávné době jedna z nich byla součástí projektu Zweiraum Wohnung, který celkem měl hitparadové úspěchy v Německu před pár lety a tak, takže jsou tu takové, řekněme, stálice německé hudební tvorby a my si dáme tady skladbu Memories. Taky tady bude Hazel Dean a Whatever I Do, no a aby toho nebylo málo, tak se podíváme i na něco z hudby, která pochází z přímo tady z Německa, zpívá německy. Ta vás pak ještě čeká taky před půlnocí, kde si dáme nějakou tu německou novou vlnu a další kousky. Ale teď jsem tady pro vás vybral jednu kapelu, která tady v německé novině celkem byla úspěšná. A taky to byla taková jedna z těch trochu veselých kapel. A to jsou UKW, tedy Ultra Kurzwellen, což je vlastně německá zkrátka pro FM, tedy velmi krátké vlny pro rádiové vysílání. A ti měli dva velké hity v německé vlně, skladbu Ich Will a potom skladbu Sommersprossen, což jsou překladu pihy. No tak právě Sommersprossen si dáme. Ale teď Humpe, Numpe a Memories na Color Music Rádiu. Vohutkářství.

To byl Flock of Seagulls a jejich Wishing, moc hezká věc z jejich druhé desky Listen roku 1983. Flock of Seagulls celkově měli samé krásné kousky, vlastně ty první dvě desky, ale ta třetí, která se jmenovala tedy Story of a Young Heart, tuším, teda z ní pocházela ta skladba Story of a Young Heart, myslím, že se jak jmenovala ta deska. Teď bych se musel podívat do archivu, mám ji tady někde na vinilu. Tak to byly samé pěkné kousky a my jsme si tady dali právě skladbu Wishing, což byl jejich asi druhý největší hit po skladbě I Ran, a potom celkem velkým hitem byla taky skladba Space Age Love Song. My si dáme další muziku, tady vahutkářství na Core Music Radio, posloucháte tedy večer plný hudby 70. a 80. let. Dneska máme sobotu s datem 20. června a venku celkem velké vedro. Tady u nás na východě, jihovýchodě Prahy, se trošičku ochladilo tím, že tady nedaleko začaly ty bouřky, které pak teda odešly někam na východ, jako na Kovín, na Říčany, Nymburk a tak podobně, a tady vlastně víceméně nepršelo, ale hřmělo a zatahlo se, bylo tady černo. Nicméně stále máme celkem velké teploty a ty nás budou provázet i celý následující týden. Takže se těšte tedy ti, co máte rádi léto a teplé počasí, a ti, co nemáte rádi léto a teplé počasí, tak vyražte někam nahoru, já taky zítra jedu do Jizerských hor a tam se trošku ochladím. Dělá nicméně další muzika 70. 80. let, Fiat Lux a Blue Emotion, taky Fancy a Chinese Eyes a jako první New Order a jejich Temptation, to je věc z roku 1982, kterou si doufám tady vahutkářství všichni, ať už na FM, v DABu nebo na streamu, dostatečně užijete. Takže příjemný poslech nadále vám přeje Jakub Nevín a poslouchejte Core Music Radio s muzikou 70. a 80. let.

Teď je taková hodně originální skladba, a to je Tormatans od Jerry Krance. Já jsem ho pustil takhle celkem brzo a většinou tuhletu věc pouštím až v těch maxi verzích, druhých skladbách, instrumentálkách po půlnoci, ale říkal jsem si, že by neškodilo si to zahrát o něco dřív. Je to přece jenom taková velice originální věc. Teď si dáme další muziku, já se s vámi rozloučím, alespoň tedy naživo, protože za chvíličku vyrazím do Cernovaru a teď si dáme další muziku, po 10. to bude už z záznamů, tedy který jsem pro vás připravil poctivě v týdnu a těšte se na spoustu krásné muziky, protože vybíral jsem playlist tak, aby vás bavil a po půlnoci se těšte i na maxi verze, dlouhé skladby a instrumentálky. No ale teď ještě na těch následujících pár minut, což krásně potom vyjde, že budeme končit až po té jedné, jo. Budeme končit asi 21 tím pádem, tak jsem pro vás ještě vybral pár věcí. Fake a Donna Rouge, to je moje oblíbená věc, Extended Mixu, taky Ken Laslo a Hey Hey Guy, no a taktéž produkce Bobbyho Orlanda 1-2-3 a Runaway. No jako první tady bude jedna československá záležitost, což je věc, která se krásně hodí takhle v pátek vždycky. Oni jí hrají, v pátek máme dneska sobotu, takže v pátek by se to hodilo víc, ale i v tu sobotu se to celkem hodí, protože přece jenom ještě máme jako neděli, takže víkend je v plném proudu, jako OK, beru. Teďka, když na tím přemýšlím, jsem to zařadil tak trochu jako nevhodně, protože víkend nezačíná, víkend je v plném proudu a vlastně za chvíličku bude končit, ale dáme si Kamelie a Orm a Víkend začíná. To je skladba, která se krásně hodí v pátek, ale v pátek hraje Pavel Bárta, ne já, takže musíte ještě říct jemu, jestli vám tuhle věc někdy pustí. Tanční párty, já myslím, že on to nepustí, ty československé věci, jak moc nemá rád to. Co se budu vídat? Ale tohle je celkem vkusná věc. Tak si ji užijte a po 10. si užívejte 70. a 80. na Kódu Muzik Rádiu.

tohle je 1, 2, 3 a Runaway v ruce Bobbyho Orwenda. No a než začne vysílání záznamu, které se trochu opozdilo, tak ještě jedna věc na přání pro posluchače Zdeňka, který mě psal těsně, když jsem jako ještě vypadnul do Lucerny. Omet a Bushman. No tak to je raritka, kterou rád zahraju. Už další vysílání. Tak příjemný poslech vám je nedále přeje Jakub Nevín, když spolu tu mikrofonu. Kdybyste třeba chtěli dorazit do Lucerny, tak jako přijďte, že? Tam bude Pedro, ale tak si to určitě užijeme.

Tak je po 10. hodině večerní, posloucháte Lahůdkářství s datem 20. června 2026. Hrajeme si hudbu 70. a 80. let a bude vás i nadále od mixpultu a mikrofonu provázet jako Bavín, byť už teď to nebude živě, bude to ze záznamu, ale i tak si věřím, užijete zbytek sobotního večera s muzikou právě 70. a 80. A čeká vás je spousta zajímavých věcí. Už za chvilku třeba Leonard Cohen, což je člověk, kterého byste možná Lahůdkářství nečekali, ale on v 80. letech udělal jednu takovou úžasnou věc, a to skladbu First We Take Manhattan, a právě tu si zahrajeme. Taky tady budou Oliver Onions a jejich Orzovej a jako první věc z Bondovky z roku 1987, kapela Aha a The Living Daylights. Mimochodem, to byla vlastně první Bondovka s Timothy Daltonem v 80. letech, který se ujmul role Jamesa Bonda po Rogeru Moorovi. A musím říct, že za mě je Timothy Dalton hrozně jako nedoceněný. On fakt v té roli byl dobrý a ty jeho bondovky byly fajn, byly teda jenom dvě. A právě Living Daylights, tedy Dech života, potom ještě vlastně License to Kill, tedy Povolení zabíjet v roce 89. Ale pak měl vlastně Timothy Dalton nahrát ještě další bondovku, jenže tam byla byly nějaké problémy s produkcí a tak podobně, tak vlastně se Bond odmlčil na dlouhých 6 let, až vlastně nakonec v roce 1995 vyšlo Zlaté oko, ale tam už přebral role Jamesa Bonda Pierce Brosnan. Tak teď Living Daylights, Timothy Dalton, rok 1987, to je samozřejmě norská kapela Aha.

Oliver Onions, kapela, která dělala hlavně filmovou hudbu a soundtracky k filmům s Terencem Hillem, Barem Spencerem, ale dělali i jiné věci. A tuším, že i tahleta věc Orzovej pochází z právě nějakého z filmů s Terencem Hillem nebo Barem Spencerem z 80. let. My si dáme další muziku, 70. a 80. Tady Vahutkářství, bude tady Spaňa a její Easy Lady, což byl vlastně její druhý hit. Ona měla největší hitovku Call Me, to je jako celkem známá věc, i když i ta už se dneska v rádích nehraje až tak často, ale Easy Lady je vlastně její druhý nejúspěšnější single, který se zahrajeme tady Vahutkářství. Potom se podíváme na Jezu a skladbu Happy People, která je zvláštní tím, že ji nespívá Alison Moye, ale sám Vince Clark, který tedy nikdy moc nespíval, on většinou jenom skládal a hrál, ale tohle je taková výjimka, takže si ji připomeneme tady Vahutkářství. Jako první Pat Benatar a její Love is a Battlefield, její asi největší hitovka z let 80.

Tak to byl Jezu a Happy Happy People. No konkrétně tady skoro Happy People, jenom tam zpívají Happy Happy People a jmenuje se to Happy People. Tolik tedy k přesnému názvu téhle skladby v lahutkářství s datem 20. června 2026 a pokračujeme dále s muzikou 70. a 80. Čeká vás velice pěkná věc Indikativ, to je francouzská produkce v 80. letech. Taky tady bude John Fox a z jeho desky, třetí solové desky The Golden Section z roku 1983 si dáme skladbu Your Dress. A jako první Scary Thieves, kapela, která vlastně v 80. letech oficiálně nikdy nevydala desku. Oni ji měli kompletně připravenou a pak to někdo zařízl. Jsou takové různé fámy, které už jsem tady v autkářství kdysi zmiňoval, že zpěvák skladby, respektive zpěvák skupiny, měl zbalit přítelkyni někoho vysoce posazeného vydavatelství, které mělo desku vydat, a ten to zařízl. Jako, co je na tom pravdy, netuším, jsou to jenom takové zkazky z 80. let. Faktem je to, že Skyfies desku nikdy nevydali, všechno to vyšlo jenom na několika singlech, případně pak někdo vlastně tu desku vytahl ven na páskách. Ale oficiálně tohleto album připravované vyšlo vlastně před několika lety v reedici, nakonec ty opravdu celé ven, i oficiálně. Ale my si dáme skladbu Somebody Somewhere od Scary Thieves tady v lahutkářství na Core Music Radio. A je to ještě se pásky, tak to trochu šumí.

to byla moderna indikativ, taky moc hezká a hodně vzácná věc z 80. let, která dohrává tady v Autkářství na Core Music Radio. Máme sobotu s datem 20. června, teď už sice Autkářství vysílá ze záznamu, takže hudební přání a hudební typy si nechte zase na příští týden, ale doufám, že si ještě užijete spoustu skvělé muziky, kterou jsem tady pro vás na dnešní večer připravil. Dáme si Eurythmics a Torn in My Side, to jsme si taky docela dlouho nepouštěli. Divine a Shooter Shatej taky dlouho nezazněl. A jako první Milan Farmer a její skladba Libertine z 80. let, to je skladba moc pěkná, ke které vznikly dvě verze klipu. Ta první taková trochu, řekněme, jednoduchá, kdy jenom ona tam tancuje s nějakých hochů v kavárně nebo v restauraci. A pak vznikl takový malý minifilm, což byl víceméně nějaký malý erotický minifilm s Milan Farmer k téhle skladbě, který má i jako příběh z nějakého 19. 18. století a je to docela síla, jako na to, že to natočili, prostě to je fakt jako čistý erotický film. Nicméně Libertine si dáme tady v Autkářství čistě v té audioverzi let 80.

Sunglasses at Night, to byl Corey Hart, jeho největší, vlastně jediný hit v 80. letech. Posloucháte Lahutkářství s Jakubem Melínem a muzikou 70. a 80. Máme chvilku po 11. hodině a vysíláme si dál. Budeme si vysílat až do 1. hodiny noční, po půlnoci vás čekají maxi verze, dlouhé skladby, instrumentálky a tak podobně, až do 1., kdy se dneska rozloučíme. Ale teď vás čeká kapela The Flirts a jejich Danger, taky tu bude Gazebo a jeho First. A dáme si i Luisu Fernandez, která se kromě svých solových věcí potom proslavila i spoluprací s Petrem Kentem a společnými skladbami. My si ale dáme její solovku, skladbu Stop. To je taky moc pěkná věc z 80. let. Užijte si ji tady v Lahutkářství a příjemný poslech vám i nadále přeje od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín.

Love makes you crazy, tak s touhle velkou pravdou přišel Mike Bett do vysílání lahutkářství na Core Music Radio. Posloucháte 70. a 80. ještě nějakou dobu poslouchat budete. Dáme si teď i nějakou tu německou novou vlnu, taky i nějakou new wave 80. let. Budu tady Ministry a Same Old Madness, to je taková trochu alternativnější new wave 80. let. Taky se zahrajeme legendární věc Blue Monday od New Order a budou to i OMD a jejich už trošku novější věc, novější v rámci 80. z druhé poviny let 80. skladba Dreaming. Ale začátek slíbená německá nová vlna a to bude Peter Schilling a Fair im System. To je skladba, která pochází z jeho desky z roku 1983 a my si dáme tady lahutkářství.

Legendární věc New Order a Blue Monday. On je kapela New Order, skoro Monday, pro ty, co by to náhodou netušili, ale věřím, že posluchači a hudkářství jsou na tvoje hudebně vzdělaní, že vědí, že Blue Monday je skladba New Order, interpret. Legendární kapela 80. let a tahle jejich věc z disky z roku 83, The Age of Consent. No a, teda pardon, no, to je přesně to, když člověk poplete ty věci. The Age of Consent, tak to byla první deska Bronsky Beat z roku 84 a deska z roku 1983 od New Order se jmenuje Power, Corruption and Lies a její první skladba se jmenuje The Age of Consent. A pak je tam i Blue Monday. Tak proto se mi to takhle pomotalo, jenom byste to chápali, že jako občas takhle v té hlavě vám koulí ty věci a najednou prostě to chcete do toho eteru vystřelit a teď se vám to tam jako přesně přeskočí jedno na druhé. No, takže Power, Corruption and Lies se jmenovala deska z roku 83, na které vyšla skladba Blue Monday. A my si dáme další muziku. A protože Blue Monday občas bývá jako taková debata o tom, co bylo dřív, jestli Divine Love Reaction, kdo od koho opisoval, jestli New Order od něj, nebo Divine od New Order, jako celkem si myslím, že ta debata je rozseklá, že to byl právě Divine jeho producent, že si trochu půjčili ten začátek Blue Monday do skladby Love Reaction. Ale můžete to posoudit sami, protože jsem si říkal, když jsme si dali tady New Order, tak si dáme Love Reaction, jak to slyšíte. Taky tady bude slíbená německá nová vlna, Izovír Band a Kontrole, a pak taky austropop, kapela Ganymed a instrumentálka Saturn. Teď ale Love Reaction, a já si myslím, že jako ten začátek minimálně je hodně podobný.

hudební instrumentálka od rakouské space disco kapely Ganymed. Věc Saturn. No a ještě jednu austropovou věc, takovou okolo půlnoci stihneme. Když jsme měli Saturn, tak se vydáme taky do vesmíru a dáme si Špíle midiem UFO od kapely Minisex. No a potom po půlnoci už maxi verze, dlouhé skladby, instrumentálky a tak podobně. Tak se těšte, ale teď si budeme hrát s UFem a dáme si kapelu Minisex tady v Lahůdkářství na Color Music Radio.

Záverečnou hodinu o hudkářství s datem 20. nebo teď už tedy 21. června jsme začali dvěma klasikami, které dělí od sebe jenom rok. První byl samozřejmě Jean-Michel Jarre a jeho Oxygen Part 4, jedna z takových těch základních věcí začátků elektronické hudby pocházející z roku 1976 z desky Oxygen. No a potom jsme si zahráli Kraftwerk a jejich Showroom Dummies z desky Trans Europe Express z roku 1977. Tak a teď si dáme další muziku, já jsem tam ještě dal podzvuk, byť v Maxáčích už to běžně nedělám, už vedrčou modrů do těch zjezdů a tak, ale říkal jsem si, že k těmhle skladbám se vyplatí říct něco navíc. Teď si dáme další Maxáče a instrumentálky až do té jedné noční. Čeká vás kapela Sensus a stejnomená skladba, to je to takový zajímavý projekt v 80. letech, který ale nic moc jiného neměl než tuhle jednu skladbu. A předtím se podíváme na Sparks a jejich spolupráci s Georgem Moroderem. To byla deska Number One in Heaven, která pocházela z roku, 78 nebo 79. Teď se přiznám, že se úplně nepamatuju. Ale byly na ní krásné věci, jako Number One Song in Heaven, Dolce Vita, nebo právě třeba Triads for the Human Race. Tak tuhle skladbu si dáme tady v hudkářství na Color Music Radio, potom tady Sensus a spousta další krásné muziky. A i nadále vám od mixpultu a mikrofonu s touhletou hudbou, kterou fakt jen neuslyšíte. A pokud Bůh dá, tak oslavíme v prosinci 10 let vysílání tohle pořadu, který snad dál bude pokračovat i po tom prosinci a i nadále vám bude servírovat tyhle ty hudební kousky. Tak tohle fakt neuslyšíte a užijte si Sparks na Core Music Radio. Stejně jako Sensus, obojí z desky.

tu desku jsem si před pár lety koupil, je to Maxáč, to je Joey Census, protože to prostě se nedal nikde sehnat v dobrý kvalitě, tak jsem musel zajít na eBay a koupit si to tam za pár euro. Těch euro to bylo trochu víc, ale co naděláte? Tady už jsou Ultravox, posloucháte Stále hudkářství s Jakubem Jelínem. A byť tady živě nejsem a jsem teďka v Lucerne Music Baru, tak doufám, že vás to stále baví. Tohle to je skladba White China z desky Lament. Mimochodem taky Maxáč, který vyšel na té znovu vydané desce, kterou jsem si koupil v roce 2005 v Londýně na CDčku. No, z toho CDčka pochází tahle věc. To byl pěkný díl tehdy. Jsem si dovezl The Love Unlimited Orchestra, Love and Dancing CDčko, potom taky Lament a nějaká další. A tak vám spomínu tu vedlecníka pustit. Potom Human Week a Don't You Want Me v Maxáči.

0: Color music.
1: The best music.